Je tam Jules Pilník, presne zradil, to je 44,9 km. No a Latgol si ozdivor som divá, Ludza, Lidza, Malta je lúznou z Pagastá. Ďach, a muž sekretári, to teho sazená si z Balbu stavej a... Yep. George Baker Selection at Little Green Bag. Yeah.